0: Poznámíšes jinak, jak pojďte Bossa Nova. Ještě nemíšes je Bossa Nova, že jete.
1: Bozíti,
0: bozíti.
2: A grozí, půlněti, volčeti, grozno ni voni.